0: Zone. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Let's go.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

Ξύπνε ως του. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
2: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: To je boží kuchyň.
1: A jak je praktická.
2: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
0: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
1: Je skvělá. Viď, Jardo.
2: www.jninteriér.cz.
3: Využijte váš prostor.
4: Fajn, vždycky hot.

0: Ein Weekend Smeeshow. Dobré ráno, čau lidi, startuje neděle při Fajn Weekendu. Jsme vlastně ve prostředku Fajn Weekendu, vlastně to jsme vždycky v neděli ráno. Ale teďkon malinko speciálně, protože zítra je státní svátek, to znamená vlastně taky takovej víkend a taky se společně uslyšíme v 7 ráno, teda už i v 7.01. No, bude to sranda i zítra, ale i dneska. Samozřejmě řekneme si, co je dneska vůbec za den, oslavíme si nějaký ty narosky, řekneme si bizárky, taky nějaký bulvárky, známe to, jestli mě posloucháte často, tak moc dobře víte. No a teďkon už odstartujeme tady tu naši party, naši show s skvělýma songama.
1: Fajn víkend.
0: Třeba Miles Smith, jeho Nice to meet you.

Meet Me In Love, neskutečný song, který nám právě teď dojel u nás při neděli na Fajnu. A pojďme si konečně dneska říct, co je vůbec za den. Znova, stejně jako včera, nenašla jsem žádnej národní, mezinárodní, skvělej, úžasný, bengrózní den pro dnešní den, ale zjistila jsem, že například 42. narozeniny Avril Lavigne. Doufám, že znáte jméno, jestli ne, hele, vůbec, ale vůbec nevadí. Jednoduše, když je někomu 42, tak je někomu 42. Je to neskutečná herečka, zpěvačka, textařka, hudebnice, taky třeba kytaristka, pianistka a všechno ostatní. Má za sebou několik skvělých songů a dokonce byla i 8krát nominovaná na cenu Grammy. Je z Francie a takovýchhle faktů bych o ní mohla říct ještě mnohem, mnohem víc a původně jsem si řekla, hele, pustíme si i nějaký song, no jenže bohužel se stala ještě jiná věc. Jeden song slaví dneska 8. narozeniny a já věřím, že je to banger, který určitě 100% znáte a taky od zpěvačky, kterou 100% znáte, takovou Lady Gaga, Lady Gaga 100% všichni víte, kdo to je a tenhle ten song je z alba A Star Is Born, dokonce i z filmu, který věřím, že většina z vás taky 100% zná. No jednoduše song Shallow si právě teďko dáme společně úplně celý u nás na Fajnu. Tak já doufám, že jste plně rady, protože je to romantický, krásný, na ráno na neděli úplně ideální. No tak pojďte s náma do toho, dejte si Shallow Lady Gaga Bradley Cooper na Fajnu právě teď.

fajnu tady s tím songem, stejně jako já tady ve studiu, pořádně rozjeli německý DJ Purple Disco Machine, taky song Fireworks, který samozřejmě není jediný, který ho budeme hrát na fajnu. Třeba skupina One Republic, jejich Need Your Love. Možná znáte, možná neznáte, ale to nevadí. Za chvilku, když tak poznáte. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie E. Bones.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer. Welcome to the show.
6: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: My name is Summer.
12: What up, it's Kehlani.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Back to the hits.
12: Right, babe.
11: Fine.

Neskutečná skupina One Republic, jejich Need Your Love. Song, který obohacuje neděli, nedělní ráno, při víkendu s Míšou. A my si společně na Fajnu dáme jednu speciální statistiku. Nebude se to týkat ničeho nudného, bude se to týkat nás, Čechů. A obecně toho, proč vlastně nechceme mít děti. Nebo vlastně ono ani nejde o to, že bychom nechtěli, ale nemůžeme si je úplně dovolit. A to hlavně teda z finančních důvodů. Ono to asi nebude žádný velký překvapení, jo, co vám teď řeknu. Ale jde o to, že ve chvíli, kdy se třeba žena nebo i muž, nebo obecně ten pár řekne, chceme mít děti. Což je jako hrozně hezký si říct, že chceme. No ale můžete, protože se ukázalo, že vlastně úplně nemůžete v dnešní době. Co si budeme, ceny bydlení to řeší pořád. Ať už se to týká studentů, nebo matek samoživitelek, nebo i otců samoživitelů, nebo obecně lidí, co chtějí mít děti. Prostě nemůžou si dovolit přijít ten jeden o práci, ať už to je muž nebo žena, který se o to dítě budou starat a prostě potřebují příjmy obou dvou.

platí třeba o plenkách nebo nějaký dětský výživě, že by měla být obecně cenově dostupnější, aby to pro ty matky, otce a všechny lidi, kteří mají právě děti, bylo nějakým způsobem přijatelnější. Jak to dopadne, to uvidíme. Doufejme, že pro nás a obecně pro všechny, nebo takhle pro mě úplně ne, ale pro všechny, kteří se chtějí mít děti, to bude ideálnější to prostředí. A minimálně já, co vám můžu dát, tak je skvělý playlist a skvělý song. Teďkon už bude tady Rihanna, její Breaking the Chicks, song na rozhejbání všeho, co máte.

0: Lunch Money Lewis, neskutečný song Bills. 7.39 na fajnu. A za chvilku se společně podíváme do školy. Ano, chápu, že je víkend, ještě k tomu neděle, já už tady prudím se školou, je to těžký, já to chápu. No ale mám pro vás zprávu, která možná někoho potěší, nebo naopak někoho hodně, ale hodně naštve. A nebo vám to bude připadat vlastně naprosto obyčejný a zbytečný. To uvidíme. Víte co? Až za chvilku.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít nějak správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
3: Fajn. Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague. Největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
4: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
2: Dobrá hudba,
1: divný internet.
2: Jsme u obojího.

nám obohacuje nejenom letní, vlastně on už je podzim. No tak podzimní playlist na fajnu, Zara Larsson, její Lush Life. No a možná jste zpozorovali, že se má zrušit 9. třída. Jestli se zruší, to samozřejmě nikdo neví. To je obrovská otázka, spíš spekulace, která se ještě nedořešila. No ale prej, kdyby teda se zrušila právě ta devítka, tak by žáci museli ještě 2 roky na střední, to znamená 8 let základky, plus by si museli najít někde nějakou střední a nějakým způsobem ještě dochodit ty 2 roky. Což mi vlastně přijde strašně hustý a vtipný. Já když si pamatuju, když jsem právě byla v té jako 9. střední, tak na střední už nám strašně říkali ty věty, ale vy tady nemusíte bejt, to je pouze vaše zodpovědnost a jestli nechcete do té školy chodit, tak jako tamhle jsou dveře. Že se s náma úplně neštvali, jo? Už to pro ně nebylo úplně takový, že musíte sem chodit, snažte se, pište si ty věci, jakoby ne. Samozřejmě nemohli jste tam spát na té hodině, nemohli jste tam dělat úplný blbosti, ale i tak to pro ně nebylo takový to big deal, že jako musíme se o vás starat stejně jako na té základní škole. No, jakoby úplně to tak nefungovalo. Ale co vždycky funguje, tak je náš playlist na fajnu. Třeba Audrey Hubbard s You Me právě teď. Užijte si tenhle banger společně s náma. New music from Audrey Hubbard.

0: Calvin Harris, John Newman, jejich Blame Song, který nám nejenom obohacuje tu neděli, ale taky uzavírá naší první společnou hoďku dneska na Fajnu. A já doufám, že jste plně ready na tu další. Já jsem se tady v tu chvíli, ano, přiznám se, měla bych to mít líp připravený, ale já jsem právě byla na sociálních sítích a dozvěděla jsem se jednu neskutečnou novinku a vlastně věc, která věřím, že většině z vás zvedne náladu. A jestli ne, hele, nevadí. Jde o jeden seriál, který bude mít další řadu. Těch řad by mělo být dohromady plus minus 9, protože těch knížek je 9. No ale víte co, hele, já vám to řeknu až za chvilku, teďko nebudu samozřejmě prozrazovat.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: To nejlepší z rádia
2: a to, co už do rádia radši než.
4: Fajn.
1: Fajn.
2: Vždycky hot.
1: Vždycky.

Krásnou neděli, čau lidi, je to tady, pokračujeme ve fajn víkendu a otvíráme naši druhou společnou hoďku v 8 hodin přesně. Tyjo, teď jsme krásně přesný a budeme přesný i za chvilku, protože si dáme další sérii jednoho skvělého seriálu. Tady ten rok měl extrémní pík, boom, všechno, prostě první série už proběhla a když, jakoby... Když vyšla, tak to bylo strašně velký boom. No a druhá série už je oficiálně dotočená, ale čeho, víte co, to si řekneme za chvilku. Do té doby třeba Šabuzího Bar Song na fajnu.

Tady svým si ho Bad Dreams a já doufám, že vy jste dneska špatný sny neměli a já vám možná jeden sen splním, protože bude druhá série jednoho skvělého seriálu a my si teďko na fajnu řekneme, jakýho, co, kde, jak, proč, no znáte to. Off Campus, seriál, který letos vzbudil obrovský wow. Vyšla první série a strašně moc lidí z toho byli extrémně nadšený. Protože co si budeme, prostě romantika, to prostě musí sklidit alespoň nějaký halo, nějaký wow. No a taky to sklidilo. No a druhá série už je oficiálně natočená a prej by mohla přijít už v roce 2027. Ale mně osobně přijde strašně vtipný, protože já se ještě pamatuju a já jsem sledovala tyhle ty extrémně skvělý seriály a všechny tady ty věci už od malička. Takže já vím, že vždycky to třeba vycházelo opravdu po roce, no ale teď mi přijde, že já nevím, co ty producenti, ty lidi, co to vytváří, dělají, ale že vždycky snad to vyjde po roce, snad to nevyjde po deseti, protože co si budeme, jsou určitý streamovací platformy, u nich ty seriály vychází strašně po dlouhý době a já nechápu, co dělají, ale prej, tady bychom měli být v klidu a měli bychom se právě dočkat jakoby té další série už příští rok. No a uvidíme, protože to prej má být o jiný dvojici, než o který se baví knížka. No a na to si taky budeme muset počkat, protože všechno jsou to jenom spekulace. Jo? My vlastně nevíme, o čem, jak, kde, proč to bude a věřím, že se najdou i hejtři, kteří si řeknou, no ale to není podle knížky, to je naprd. A přiznám se, že u určitých seriálů lomeno filmů jsem úplně stejnej hejtr, i já, jako co si budeme, no ale je fajn prostě odlišovat, už jsem si i já řekla, hele, tohle je film, tohle je knížka, je to prostě něco úplně jinýho a musíme se s tím smířit. Stejně jako vy jste už dávno smířený, že my na fajnu máme vždycky ty nejlepší songy, třeba taková Olivia Rodrigo, její Stupid Song, právě teď na fajnu.

0: Rimej. Co právě trenduje na TikToku?
1: Máme na fajn.
0: Máme na fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.

0: Lady Gaga, taky Bruno Mars, Die With A Smile, song, který nám dojíždí v 8.23 na Fajnu. No a samozřejmě není jediný, který máme v playlistu. Například tu máme i song, který na začátku roku bořil hudební žebříčky a byl prvních 5 týdnů roku 2026 na jejich vrcholu. Přesně tak, je to neuvěřitelná Taylor Swift, její Ophelia, neboli její The Fate of Ophelia. Všichni, kdo víte, co se stalo s Ophelí od Shakespearea, tak asi víte, o čem tak plus minus ten song je. A jestli ne, nevadí. Celý si ho dáme za chvilku na Fajnu.
1: Nová hudba, zákulisí, hosté a moderátoři ve chvíli, kdy zapomněli, že je zapnutá kamera. To nejlepší z Fajnu na Soulsos. Fajn.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
1: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
6: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
7: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
6: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
7: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
6: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
7: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: celý orchestr Red Bull Symphonic. Koncert, který si nesmíš nechat ujít. 29. a 30. září. Poprvé v Česku.
1: Když neřekneš mi, jak to máš.
2: Já doufám, že už teďkon víte, že tyhle...

0: Bauza Magnetic, to je song, který nám na fajnu může zpříjemnit neděli, ale taky vám zpříjemnit například řízení. Jestli dneska musíte do práce, ano, je to set story, stává se to občas, i když je ta neděle, ale jak jsem říkala, stává se to, tak doufám, že vám naše songy alespoň trošku zpříjemňují tu cestu. Věřím, že i třeba novinka od Sombra vám v tom může pomoct, jeho My Body Isn't Ready. Na rovinu, dle mýho názoru, Sombrovy songy mají hodně podobný vibe. Ať už to byl Home Records nebo cokoliv jinýho, tak vždycky slyším stejnou energii, stejný, ale to neznamená, že ten text je stejný. A u songu je důležitý všechno. Ať už je to nějaká melodie, vibe, text, úplně cokoliv, no a Sombr to vždycky prostě umí prodat, alespoň tím textem. A kvůli tomu jsou jeho songy na vrcholu úplně všech hitparád. No a já věřím, že si tohleto budete myslet o jeho novince, kterou si celou dáme za chvilku na fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Under Armour makes you better.
3: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
4: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

ready, nebo minimálně jeho tělo není úplně ready, ale my na Fajnu jsme vždycky ready na super songy, super novinky a samozřejmě nějaký oslavičky, no znáte to. A největší oslavičku slaví teďkon Dua Lipa, protože jeden z jejich songů slaví extrémní úspěch. Nejenom, že ho má a že si ho lidi pouštějí, ale ono se ho pustilo tolik lidí, že už má milion streamů na Spotify. Přesně tak je to tenhle banger, její Training Season. Co by jsme byli za rádio, kdyby jsme si tenhle super song nepustili úplně celý. Ale samozřejmě ještě předtím pár informací. Jemu dva. Tomuhle songu jsou dva roky, krásný dva. V roce 2024 vyšel a už má milion streamů na Spotify, což je neskutečný, co si budeme. Dua Lipa, to je člověk, kterýho my v Česku opravdu moc dobře známe a proto si ji musíme dát úplně celou u nás na Fajnu.

0: Poster I Took a Pill in Ibiza, neskutečný song, který nám uzavřel. A co uzavřel? Jsme ve prostřed našeho společného vysílání na Fajnu. A já doufám, že jste rady na ty další dvě hoďky, protože ženská logika taky bude sice trošku později, než jste zvyklí, ale nebojte, nakonec si ji dáme, ale v té další hoďce nesmí chybět samozřejmě bizárky. Are you ready for this?
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
8: Welcome to the show.
9: Jo, dáváme ti na ně lístky.
10: Fajn.
11: Vždycky, ho?
9: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
12: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
13: Fajn, vždycky hot, vždycky hit.

0: Je to tady 9 hodin 1 minuta, prostředek našeho společného vysílání. Ne konec, ještě 2 hoďky vás tady budu prudit svojí osobností a zároveň vylepšovat vám vaše skvělý ráno. Ale ono už to vlastně nebude ráno, protože od 9 oficiálně startuje dopoledne, to znamená dopoledne na Fajnu is ready.
1: Fajn víkend.
0: A odstartuje nám ho Hozier, jeho Nobody Soldier, právě teď na Fajnu.

Paso letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.

Neskutečná skupina Måneskinových Begin a i my na Fajnu v 9.11 startujeme jednou dost negativní smutnou zprávou. A nebo obecnou, záleží, jak na to koukáte. Jednoduše, jeden otec vyřadil svého syna z mobilního tarifu, ale neřekl mu to jen tak, že hele, synu, tak už ti to platit nebudu. Jednoduše, musíš to začít platit sám. Ne, on to udělal malinko kreativněji, poslal mu to jako oficiální oznámení poštou. Ale možná jeden detail, který jsem vynechala a je tam docela důležitý, tomu synovi je 36 let. A jako takhle, mě rodiče taky platí mobilní tarif a chci, aby to tak i dál zůstalo, i když už mi je 23 a prostě už nejsem teenager, ale chápu, že v těch 36 už je fajn takovýhle věci si hradit sám, protože přece jenom ty rodiče rádi pomůžou, ale vyždímat to už je trošičku jiný téma. No a co my na Fajnu vždycky skvěle vyždímáme, tak jsou naše songy, třeba Patrik Malý, Sebastian, jejich 2005 na Fajnu.

0: Smithyho Stargazing a já mám v playlistu na fajnou připravený song, který byste tu možná nečekali. Ale věřím, že vás pobaví, vyčiluje, udělá všechno, co má, abyste měli lepší neděli, lepší vibe, lepší náladu a více soustředili na naše bizárky, který teďkon naplňují naší další hoďku. Daft Punk, Get Lucky, song, který si společně dáme už za chvilku na fajnou.
1: Nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.
2: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

bohužel song Moving to the Sun, který nám dojíždí a dorozhejbává nás u nás na Fajnu. V 9 hodin a 30 minut. A úplně na rovinu, každý z nás se může někdy seknout. Jenom bychom si měli uvědomit, že úplně spolíhat 100% na AI není to nejlepší řešení. A měli by se to uvědomit i policisti, protože v Americe se stala situace, kdy jednu ženu obvinila umělá inteligence z přepadení, nebo respektive z bankovní loupeže, jako by z přepadení banky. No a nakonec ji odsoudili na půl roku ve vězení. Byla to chyba, takže na to neudělala, udělal to někdo jiný, nakonec se na to přišlo, no ale ten půl rok života už jí nikdo nikdy nevrátí. Na druhou stranu alespoň si to vyzkoušela. Včera jsme se tady bavili o typce, která si chtěla vyzkoušet jít právě do basy a odsedět si pár let, no tak tady ta typka si to odzkoušela, i když nechtěla. To znamená, ve stáří už si to nebude muset chtít vyzkoušet. No ale co vy si nikdy nevyzkoušíte, je špatný playlist, protože na Fajnu jsme vždycky hot, vždycky fresh. Teď už David Guetta, CIA, Beautiful People na Fajnu.

0: Konec jednoho songu na Fajnu nám značí nástup dalšího. Giant Rock Slow Dance je něco, co nám právě pomalu, ale jistě dohrává. A samozřejmě není to ten jediný song, který máme v našem playlistu na Fajnu. Už za chvilku královna Edenu Eva Farná, její Perpetuum Mobile. Proslýchá se, že by se nám Eden mohl vrátit. Chvilku si teda budeme muset počkat, asi to nebude úplně zítra. Ale co my víme, nakonec se třeba i dočkáme. Ale na co se 100% dočkáte, taky tenhle song. Už za chvilku, na Fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Fajn.
3: Atención, señoras y señores.
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

kafárna. Co je úspěch? Její perpetuum mobile. Co děláme my zimy úspěch? V 9.51 na Fajnu. Nechci ho znova pustit, už ne. A každý člověk dělá výběrko na něco jiného. Někdo na nějakého spolupracovníka v práci, nebo třeba šéf obecně prostě na lidi do práce. A pak je tady třeba žena, která udělala výběrový řízení na svého manžela. A mně to vlastně přijde super. Co si budeme, v dnešní době je to malinko komplikovanější najít si partnera nebo partnerku. No a vlastně udělat takovýhle výběrko je úplně ideální. Pošlou vám životopis, napíšou, co chtějí, co jsou ochotný do vás investovat. Uděláte si nějakou třeba dvouměsíční, tříměsíční zkušební dobu a potom uvidíte, jestli teda chcete toho manžela, manželku, partnera, partnerku a takhle si to akorát vyzkoušíte, protože i ve vztazích se říká, že existuje taková ta dvouměsíční, tříměsíční zkušební doba a ve chvíli, když po třích měsících spolu zůstanete, tak už je to opravdu ten správný vztah. No ale mě je jasný, že třeba u našeho Fajnu vždycky zůstanete, protože my máme vždycky hot a fresh informace, stejně jako naše songy. Už za chvilku Zarlásen nebo už teďkon a stack DJ Koko a neskutečný song Everything's Alright na Fajnu.

0: Za nás a je neskutečně Midnight Sun nám uzavírá naší předposlední společnou hoďku a já doufám, že jste ready do té poslední, bude toho ještě dost.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na faj, máme na faj. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
1: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než. Fajn. Fajn. Vždycky hot.

lidi, otvíráme naši poslední společnou hoďku dneska při Fajn víkendu s Míšou. Já doufám, že jste rady. Jestli ne, nevadí, my si to společně tady přežijeme, zvládneme, užijeme. Jednoduše uděláme všechno, co bude potřeba. A už startujeme s našimi songama. Knuž Purple Disco Machine, Kung Six, Substation, právě teď na Fajnu.

Společný Alex Warren, jeho Burning Down song, který nám právě dojel u nás na Fajnu, a já věřím, že každý je něčím posedlej. Někdo závislostí na sbírání třeba známek, no a jiní jsou posedlí například reality show. No a jestli i vy jste jedni z nich, tak můžete sledovat náš skvělý podcast, který se právě jmenuje Posedlí. Už jsme měli Posedlí Love Islandem, ten byl minulý rok, potom jsme měli Posedlí Are You The One, a teď už máme zase Posedlí Love Islandem s Kristýnkou a Zrádci, pozor, ty jsou tady tak trošičku nově, a to s naší Andreou. Já doufám, že jste plně rady. Jestli už sledujete, tož věřím, že 100% jo, tak sledujte i tady ty skvělý podcasty. A není to jenom o tom, že se budou holky bavit, že to tam asi bylo, bylo, nebylo, ale přímo si tam pozvou právě ty účinkující, budou s nima diskutovat, debatovat, co všechno se tam děje, neděje, novinky ještě pomalu dřív, než budou v TV, znáte to. No, už je to pouze a jenom na vás. Puste si to na našem YouTube kanále, kde jsme jako Fajn Rádio.

No jo, Lily Wood, Player in a Sea, neskutečný song, který nám otevírá okýnko ženský logiky, ale ještě ne. Ještě si budete muset počkat, a když tak je to i menší varování pro lidi, kteří nemají rádi moji feministickou chvilku, ta přijde až za chvilku, nebojte.

0: Fajn. Jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. I only want you in. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
6: My name is Somber.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.
7: Right, babe.
0: Fajn.

0: Martin Garrix, taky Ed Sheeran, je Repeated, neskutečný song, který nám dojel v 10.30 na Fajnu. A konečně startuje slíbená ženská logika. Pánové, když řekneme, že něco nechceme, tak to neznamená, že něco nechceme. Naopak, když vám žena řekne, nechci, abys mi koupil tamhle na pumpě hot dog, kuptej ten hot dog. Když řekne, nechci, abys mi koupil oběd, kuptej oběd. Ve chvíli, kdy řekneš, nechci koupit ty hranolky, kuptej ty hranolky. Pochopili?
1: Fajn víkend s Míšou. Fajn.

0: a neskutečný song Changes, který nám dohrál v 10.38 na Fajnu a my už se pomalu, ale jistě, ale ještě neloučíme, ještě pořád máme před sebou náš super playlist, například tady bude Lady Gaga, její The Dead Dance, nebo Teddy Swims, Mr. Know It All, a nebo taky Cameron Whitcomb, jeho Kingdom of Fear. Je to strašně jednoduchý, o posledních 22 minut, který si společně prostě musíme užít, i kdyby jsme nechtěli, ale pozor, my přece samozřejmě chceme, to znamená, buďte ready na super songy a taky na Kubu, který přijde po mně.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Fajn. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkaps ledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
6: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo.

0: Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
2: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
1: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: Cameron Vitkov, neskutečný song Kingdom of Fear, se kterým se na Fajnu dneska official už loučíme. Přesně tak, je to official, 4 hoďky za náma. Včera jsem vám je slibovala, měli jsme spolu jenom 3, tak jsme si dneska konečně dali ty slibovaný 4. Teďkon 3 s Kubou a já věřím, že i s ním si to mega užijete. A my se slyšíme zítra, protože je pondělí, státní svátek, to znamená, budeme si to užívat, bude chill, budeme se smát, budeme spolu plakat, jednoduše všechny emoce, které si jenom dokážete představit. Už zítra od 7 do 11 na Fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou.

0: slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
1: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
2: Fajn.
3: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
7: Fajn. Vždycky hot.
8: Vždycky fresh.
7: Fajn.
9: It's the weekend. It's the weekend, guys. A lot of food.

Čau lidi, já vás zdravím u Fajn víkendu s Kubou Kaliánem. Doufám, že máte krásný den, doufám, že jste si ho užili, že se o vás Míša a moje kolegyně dobře postarala, že jste se pobavili takhle kránu. My se samozřejmě v této hodince podíváme na nějaký zajímavý věci, třeba co s váma udělá smutek a co děláte vy s ním. A taky samozřejmě tady máme náš fajnový playlist Miley Cyrus, End of the World, to si dáme na Fajnu.

Macklemore, Ryan Lewis, Thrift Shop, to nám právě teďka dohrálo na fajnu 11 hodin, 12 minut. A pokud jste byli v poslední době, nebo třeba dneska trošku smutní a štvalo vás to, no tak by to možná vás to štvát nemělo. Smutku se snažíme zbavit co nejrychlejš, víme to všichni, zaháníme ho prací, lidma, nebo třeba nekonečným scrollováním na Instagramu, není to úplně dobrý, ale podle psychoterapeutky Lenky Pelechové je to chyba. Smutek totiž přináší takové dvě jako zásadní věci. Je to věc, která nám nastaví zrcadlo a ukáže nám, co je opravdu v životě důležitý, a taky nám třeba, když u toho zrovna pláčeme, pomáhá vyplavovat endorfiny, které nám samozřejmě pomáhají s uklidněním, ale hlavně se snížením kortizolu, což je stresový hormon, který nám způsobuje stres. Na naše číslo 724-634-634 mi můžete napsat vaše tipy, co děláte, když jste smutný, jestli třeba se jdete projít, nebo si zajdete na nějaký dobrý jídlo, něco si uvaříte, a nebo jdete strávit ten čas s kamarádama. Já si jako vždycky ty vaše odpovědi přečtu, vyzkouším je, no a pak dám vědět, jak fungovaly. Fajn víkend s Kubou. Fajn. Já, když jsem smutný, tak si pouštím Fajn Radio. Justin Bieber a Nicki Minaj, Beauty and Beat.

0: 6. Jak vypadá den? To nám právě teďka dohrálo na Fajnu. 11 hodin, 23 minut, doufám, že máte krásnou neděli. Doufám, že máte hezký den. Já jsem se vás na začátku hodiny ptal, jak jste na tom se smutkem, jak s ním bojujete. Vy jste mi napsali, strašně moc lidí mi napsalo, já vám děkuju za všechny odpovědi. Ať už chodíte ven, nebo chodíte cvičit, nebo mi psala paní, že chodí za koňmi. Ano, to je skvělý, ale nikdo z vás nemá na Dominika, který mi napsal, že prostě to zvládá, protože chlap. Dominiku, jsi fakt frajer.
1: Fajn víkend s Fajn. Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
2: La Tropical!
1: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
2: Yeso!
1: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

Glass Animals, High and Your Heat Waves, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. 11 hodin, 32 minut. Já doufám, že máte nabitou neděli, že si užíváte den a že s vám všechno vychází. A kdybyste byli náhodou někde na cestě a budete si chtít stěžovat na MHDčko, no tak si to radši dvakrát rozmyslíte. Tramvajový basketbal, bowling s tramvají a couvání jen podle píšťalky. To jsou disciplíny, ve kterých minulej týden zazářila Praha. Dvojice Vendula Tmejová a Zdeněk Richtář totiž vyhráli 12. ročník mistrovství Evropy řidičů tramvají ve Varšavě. A to se ziskem nejvíc bodů ze všech 26 týmů z 24 zemí. Neuvěřitelný, dámy a pánové, máme prostě nejlepší řidiče tramvají. Soutěžilo se v 8 disciplínách napříč 52 jízdama, třeba v udržení přesně 25-kilometrový rychlosti bez tachometru nebo zastavení tramvaje na milimetr přesně u dveří. A kromě týmového zlata si ještě naši soutěžíci odvezli domů stříbrnou a bronzovou medaili. Na to se nedá říct nic jiného, že gratuluju. Jste borci. Příště natrénovat přednost prava. Fajn víkend s Kubou. DJ Fresh Fresh a Rita Ora Hot Right Now. Posloucháte Fajn.

0: Clara Whale, Getting By. To nám právě teďka dohrává na Fajnu 11 hodin 44 minut neděle. Tohle byla součástí našeho Fajn playlistu a součástí našeho Fajn playlistu je taky tohle. With DMC, Peace and Honey at the Party. To nám za chvíli zahraje na Fajnu. Fun fact, tohle není jejich první spolupráce. Pracovali spolu ještě na písničce Show Me Love, která na TikToku nazbírala přes 2,7 miliardy zhlídnutí, takže jako fakt slušný číslo. No tak tohle se za chvilku pustíme na Fajnu.
1: Under Armour makes you better. Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
2: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

Adela Ain't in LA, to nám právě teďka dohrálo na fajnu 11 hodin 52 minut. Krásná neděle, doufám, že se máte pěkně a musím říct jenom jednu věc. MMA-ko v Česku zase zažilo mega zemětřesení. Oktagonu se vrátil legendární Carlos Vémola. Ten si v sobotu vrátil z MMA důchodu na Oktagonu 94 před skoro 60 tisíce diváky ve Frankfurtu a rozdrtil neporaženého Frederika Vosgroneho. Myslím si, že kdo sleduje MMA, tak by mohl trošku tušit. Sázkový kurzy byly přitom docela vyrovnaný. Vémola má za sebou 47 zápasů proti Vosgroneho 5, ale za to se Vosgrone jako... Čekalo se, že by mohl vyhrát, protože je mladý a má jako docela solidní zem. Bohužel Vémola si to zkušeně ohlídal a ve druhém kole po čistém takedownu zasypal Frederika ránama, takže to rozhodčí ukončil. Bohužel teda já jako nejsem na straně nikoho, abych pravdu řekl, jo. Takže mně je to jako docela jedno, ale takhle to bylo. A jako by to nestačilo samozřejmě, tak Vémola po zápase rovnou oznámil, že chce do dalšího souboje, takže tenhle ten důchod trval jenom pár měsíců. Karol, si držím palce jak v osobním životě, tak ve sportovním a doufám, že to pro tebe dobře dopadne. Fajn víkend s Fajn. Já bych v té kleci třeba nepřežil ani 5 vteřin. Ray, Where is my husband? Posloucháte Fajn.

0: Bratislavie trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
0: Fajn. Vždycky hot. Vždycky.

Weekend Vibes. Vítejte u druhý hodinky tady na Fajn Weekendu s Kubou Kaliánem. Máme 12 hodin, 2 minutky. Doufám, že vaše neděle stojí za to. Doufám, že se vám daří. Doufám, že odpočíváte hlavně, že nikde nepracujete, že odpočíváte a nabíráte energii do toho nového týdne, který nás čeká. Zítra máme teda sice státní svátek, ale i tak je potřeba prostě obnovovat ty baterky, ať máme pozitivní náladu. A my se v téhle hodince podíváme na to, jestli náhodou nejste workoholici, no a taky samozřejmě tady máme náš fajn nabitý playlist Teddy Swims The Door, to si dáme teďka na fajnu.

Temper City, self-aware, 12 hodin, 9 minut a příjemná neděle, to je to, co tady máme teďka ve Fine Studiu. A pokud milujete práci víc než svoji ženu a neumíte přestat pracovat, i když třeba můžete, tak možná patříte mezi workaholiky. A nejspíš jste za to ještě sklidili pochvalu. Workaholismus je totiž jedna z mála závislostí, za kterou vás okolí chválí. Zatímco alkohol, cigarety, to vám nikdo nepochválí. Přepracování se často odmění poplácením po zádech a řeknou vám, jaký jste dříč. Přitom je to jako dost zásadní rozdíl od obyčejné pracovitosti. Workaholik prostě nedokáže vypnout, přemýšlet o práci a o víkendu, cítí vinu, když nedělá, prostě odepírá si spánek i zdraví, jídlo. A mě zajímá, přátelé, máte mezi sebou nějakého workaholika? Znáte vy vůbec osobně nějakého workaholika? Dejte mi číslo, dejte mi vědět na číslo 724-634-634. Já si ty vaše odpovědi přečtu a pak to tady spolu proberem. Já totiž osobně vlastně žádného workaholika neznám. Já jsem snad žádného workaholika nikdy ani nepotkal. Takže pokud někoho fakt znáte, dejte mi vědět, jaký to je s ním žít a sdílet s ním ten společný prostor. A pak to spolu probereme. Fajn. A než mi dáte vědět, pustíme si nějaký fajn písničky. Ale Fabrem, From Disco to Disco, posloucháte Fajn.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Somber, my body's in the ready. 12 hodin, 20 minut a krásná neděle. A tohle byl náš nabitý fine playlist a my máme ještě jednu songu na našem nabitém fine playlistu. Tiffany Harris a její Vertigo, to nám za chvilku zahraje na fajnu. Takový fun fact, její hudba zazněla v traileru ke hře League of Legends, která má přes 115 milionů zhlédnutí. Takže she's one of us, boys. A za 3 solový kariéry nasbíral přes 20 milionů zhlédnutí, což je teda hustý. Tak za chvíli na fajnu.
1: To nejlepší z hitparády.

0: Fajn.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozu na auto-polic.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
5: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
6: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
7: Turn it up, turn it up.

0: Michael Jackson, Billie Jean. 12 hodin 30 minut. Já doufám, že máte skvělou neděli. A jestli ne, no tak si ji skvělou teďka právě uděláme.
1: Co vznikne, když se spojí Ben Cristobal a celý orchestr? Red Bull Symphonic. Koncert, který si nesmíš nechat ujít. 29. a 30. září. Poprvé v Česku. Když neřekneš mi, jak to máš.
0: Je to tak, lidi, Ben Cristobal svěří svoje největší hity symfonickému orchestru a vy u toho můžete být taky. Red Bull Symphonic totiž poprvé zamíří do Česka, a to 29. a 30. září v Pražském kongresovém centru. Jeho songy, který znáte z rádia, tam dostanou úplně novou symfonickou aranž a součástí naší soutěže jsou nejenom tyhle ty dva lístky na tuhle ikonickou událost, ale taky plakát podepsaný přímo Benem. Takže pecka. A jak soutěžit? Je to úplně jednoduchý, přátelé. Stačí sledovat Fine Radio a Redbull.cz na Instagramu. Do komentáře pod naší soutěží napíšete, jaký Benův song byste chtěli slyšet se symfonickým orchestrem. A samozřejmě označíte kámoše, se kterým byste na ten koncert vyrazili. A pokud si chcete zvýšit šanci na vítězství, tak se určitě musíte přidat do naší Fine komunity na Instagramu. Soutěž běží jen do 27. září, takže neváhejte a jděte soutěžit, ať ty lístky vyhrajete, ať nám to tady nezůstane, a já přeju prostě hodně štěstí.
1: Red Bull Symphonic, Ben Cristobal a Unique Orchestra. 29. a 30. září. Fine.

0: Topic a Carte Blanche, Lucky Ones, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. 12 hodin 38 minut. Doufám, že se máte fajn. A my máme nabitej fajn playlist a na tom nabitém fajn playlistu máme tohle. Yes, Cameron Whitcomb a jeho Meduza. Tohle zpěváka má mega rád a hlavně kvůli pár věcem, například to, že on ještě před pár lety pracoval na ropovodu a dělal videa na YouTube, karaoke videa, který ho katapultovali do jeho kariéry teprve. Meduza pak označuje písničku, kde on bojuje se závislostma a s věcma po ní. A taky se stal finalistou American Idol a vyhrál cenu Juno. Je to prostě frajer, tak tohodle si dáme za chvilku na fajnu.
1: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
2: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
5: Music. Fine.

Malcolm Todd Earrings, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. 12 hodin 49 minut. A jestli mám mezi váma nějaký fanoušky Star Wars, tak teďka můžete mít mega radost. A budeme se bavit o Spider-Manovi. Ten se totiž stěhuje do galaxie daleko, daleko odsud. A nejedná se o žádný crazy crossover. Lucasfilm potvrdil, že novou Star Wars trilogii natočí John Watts, což je režisér Spider-Manovy trilogie s Tomem Hollandem. A hlavně nejde o žádnou odbočku. Scénárista Simon Kinberg na tom dělá už od roku 2024. A film má přímo navazovat na vzestup Skywalkera z roku 2019. Takže má se jednat o pokračování číslovaný Skywalker ságy jako epizoda 10, teda aspoň údajně, neví se to ještě jistě, máme strašně málo informací, ale tohle se ví. Vrátit by se měla i Daisy Ridley jako Rey, i když zatím není jasný, jak velký roli. A zajímavý je, že tenhle projekt vlastně nahrazuje hned dva dřívější pokusy, samostatný film o Rey a pak solo film Hunt for Ben Solo, kterýho se ale nedočkáme, protože ho sám Dave Filoni označoval za mrtvej. Takže bohužel o Benu Solovi už se o moc víc nedozvíme, o Rey taky ne, ale já si myslím teda, aspoň vzhledem k tomu, jaký reakce sklidili poslední tři trilogie v mém okolí, že to nikoho moc nemrzí. Fajn víkend s Kubou. Každopádně nám budu držet palce, ať tahle trilogie dopadne o dost líp, než ta předešlá. A teď je Joshua Kuran a Kai, Mother's Eyes, u nás na Fajnu.

0: Lady Gaga, Alejandro. 13 hodin. Přesně. Doufám, že máte krásnou neděli. Naše druhá společná hodinka tady na Fajnu končí a my společně vkráčíme do té další. 3, 2, 1. Už za hodinu Kristin Esposit. Ale teď. And now. Co je hot v hitparádách? All the hits. And I remember I loved you. Came back when it mattered, I saw you. But I knew it, I knew it. Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
1: Je. To je boží kuchyň.
2: Je. A jak je praktická.
3: Je en interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
1: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
2: Je skvělá. Vyťardo.
3: www.juninteriér.cz.
4: Využijte váš prostor. Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.

0: Fajn.
1: Čau, čau, čau lidi, vítám vás ve třetí a poslední společný hodince tady na Fajn Víkendu s Kubou Kaliánem. Doufám, že se máte krásně, máme 13 hodin, 2 minutky. Doufám, že vám ta neděle utíká od ruky, ať už jste doma, odpočíváte, nebo třeba bohužel pracujete. My se v téhle hodince podíváme na Pokémon kartičky a na jaký muzeum můžete najít teďka u nás v Praze, který nemá ve světě obdoby. No a samozřejmě tady máme náš nabitej Fajn playlist. Kygo a One Republic Chasing Paradise teďka na Fajnu.

Nathan Dave, Ayla Henderson, 21 Reasons. To nám právě teďka dohrává na Fajnu. 13 hodin, 10 minut, doufám, že máte nabitou neděli, doufám, že vám jde všechno od ruky. A my jsme si říkali, že si povíme něco o muzeu, který nemá na světě obdoby a který právě teďka otevřelo v Praze. A samozřejmě nejde o nic jiného než o Pokémon kartičky. A stojí zatím bývalý bachelor Jan Solfrong. Sadil na to skoro 10 let sbírání a dvě vlastní firmy, takže sám přiznává, že jde buď o životní úspěch, nebo o pořádný fiasko. A podle prvního hlasu to ale vypadá zatím docela nadějně. Děti si užívali karty a sochy v životní velikosti, dospělí zase zavzpomínali na dětství. A hodně tomu taky nahrává to, že ty kartičky se zase docela vrací do mody, jejich cena neustále stoupá. Jako dobrý důkaz toho je, že kartička jménem Mudkip z roku 2004 se prodala za neuvěřených 1 milion dolarů. Takže, přátelé, možná bych doma zčeknul starý albíčka s Pokémonama a jestli nemáte třeba co na práci, jako malí jste lovili Pokémony na kartičkách místo na telefonu, ach, kde jsou ty časy, a nebo třeba máte prostě jenom volný odpoledne a chtěli byste podpořit, tohle je vaše šance. Fajn víkend s Kubou.

David Guetta a Jarvis Chris Willis, Would I Lie To You, to nám právě teďka dohrálo na Fajnu, 13 hodin 21 minut. Tahle songa je součástí našeho Fajn playlistu a víte, která songa je ještě součástí našeho Fajn playlistu? Rihanna feat Calvin Harris, We Found Love, to nám za chvíl zahraje na Fajnu. Takový fun fact, v USA byla na prvním místě žebříčku Billboard Hot 100 10 týdnů v kuse, což jí udělalo nejdéle ze všech písní z roku 2011. Taky než jí naspívá Rihanna, píseň odmítli naspívat Leona Lewis i Nicole Scherzinger. No prostě to byl osud. Tak za chvíli na Fajnu. New music show.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídneš piškovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
5: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: My name is Somber.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.
7: Right, babe.
10: Fine.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, to nám právě dohrálo na fajnu 13 hodin, 32 minut, doufám, že vám všechno utíká od ruky, tak jak si přijete. A lidi, kamarádi, přátelé, stalo se něco, na co čekali 100 miliony lidí, téměř 15 let, naprostá revoluce, neuvěřitelná záležitost. Mojang právě oznámil The Sift. Úplně novou dimenzi v Minecraftu, která se zařadí vedle Netheru a The Endu. Nabídne zatím dva neodhalený biomy, svěží mídou, plný barevných bloků a zvířat a pouštní carapace s obříma kostěnýma strukturama připomínající fosílie. Chybět nebudou samozřejmě ani ty nový stvoření, které můžou být podle vývojářů buď spojencem nebo hrozbou, takže budeme mít možná nový kamarády. Nejdřív si The Sift hráči vyzkoušej už tento týden ve spin-offu Minecraft Dungeons 2 a do hlavní hry na Java i Bedrocku edice dorazí až v roce 2027, ale to vůbec nevadí, tohle je věc, na kterou si spoustu lidí rozhodně počká. Dostat byste se do něj měli skrz Ancient City a jo, já už se neuvěřitelně těším, až si to budu moc prohlídnout a tohle je věc, kterou si spoustu z nás přálo tajně, tak jako takový dítě v nás si to přálo a teď to přišlo. Samozřejmě to teda není úplně dokonalý, protože se tam nedostanete skrz Glowstoneový portál a vody, ale nemůžeme chtít všechno.
1: Fajn víkend s Kubou.
0: A těm, co nepochopili byť jedinou referenci z toho, co jsem teďka řekl, se moc omlouvám. Adele, Nicole Kidman, u nás na fajnu.

Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, která právě teďka hraje na Fajnu. 13 hodin, 39 minut, přátelé. A dneska má svátek Jonáš, takže jestli máte nějakýho Jonáše okolo sebe, máte ho rádi, nezapomeňte mu popřát, udělejte mu hezký den, ať má radost. A jestli nás nějaký Jonáš poslouchá, tak ti přeju všechno nejlepší k svátku, kámo.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun.

To byla Rugel, Wishful Thinker, která nám právě dohrála na Fajnu. Máme 13 hodin 50 minut a to znamená jediný kamarádi, náš společný čas se pro dnešek naplnil. Už tady čeká moje kolegyně Kristin, která nám pro vás má spoustu zajímavých a zábavných informací a příběhů a storek. A my se uslyšíme zítra, protože zítra je státní svátek a to znamená jediný Fajn víkendáci jsou v tom zase. Takže se uslyšíme zítra a mějte se krásně. Ahoj. Fajn víkend s Kubou.

0: Děti ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
0: To nejlepší z rádia
5: a to, co už do rádia radši než.
0: Fajn.
6: Fajn.
5: Vždycky hot.

startuje Fajn Víkend s Kristýny. Já vás tady vítám, 4 hodinky před náma jsou tady a my pojďme asi rovnou na to. Za chvíli se podíváme na novinky, co se kde děje, co se dneska chystá, takže za chvíli tohle. A taky si samozřejmě dáme skvělý songy v téhle hoďce, třeba Justin Bieber, Martin Garrix, Olivier Rodrigo nebo taky Sia, ale odstartuje nám to Faruko a jeho Pepas na Fajnu. Fajn.

0: Chabuzí, Miles Smith, Blink Twice. Posloucháte Fine Weekend s Kristin. No a my tady máme tři tipy na neděli. Jestli třeba ještě nemáte program na dnešek a chtěli byste, tak hele, Izomandias má dneska svoji druhou show v Outučku. Včerejší show byla absolutní banger, jako jestli jste viděli všechny možný storyčka a TikToky, tak jste viděli podle mě úplně všechny úhly pohledu na tu stage, bylo to fakt hustý. Fajn tam byl taky, můžete se podívat na naše storyčka. A jestli si říkáte, jo, super, ale lístek nemám, tak pohodě, já taky ne. Tenhle koncert je totiž beznadějně vyprodaný. Jestli třeba tady náhodou existuje nějaká hodná dušička, která má jeden nebo dva lístky navíc a nechce, tak se jako hlásím, jo, protože já bych tam fakt chtěla. Ale vy, co lidi lístek máte, tak dneska večer závidím, užijte si to. A ještě samozřejmě existují nějaký přeprodeje, ale dávejte se na to pozor. A jestli jste spíš na něco kulturnějšího, tak dneska máme poslední šanci na Prague Art Week. Po Praze jsou různý galerie, výstavy, umělecký projekty, takže jestli máte pocit, že jste za celý víkend jenom jedli, scrollovali a nic kulturního jste neudělali, tak tady máte možnost si to trošku zachránit. Hlavně to zní mnohem líp, než říct, celý víkend jsem byl doma. A jestli máte potřebu dneska udělat něco pro svoje tělo, tak dneska běží legendární Běchovice Praha, desítka kilometrů, což je mimochodem přesně 10 kilometrů víc, než bych dneska chtěla uběhnout já, ale letošní ročník už má svoje vítěze, Tereza Hrochová zaběhla dokonce traťový rekord a Damian Vích se dostal pod 30 minut, což neznám ty lidi, ale jako klaním se jim a jako tleskám. Takže jestli dneska chcete jako sportovat, ale ještě jste nezačali, tak aspoň fandit se počítá. No a jinak mě zajímá, co plánujete vy, lidi, dejte mi vědět vaše nějaký tipy, o čem víte, co jsem nezmínila, nebo co prostě jednoduše dneska máte v plánu, dejte mi to vědět na 724-634-634, pojďme zase dál.
1: Fajn. Když hudba, tak naplno.
0: Pro tohle skvělý odpoledne skvělej Cameron Whitcomb, jeho Kingdom of Fear. Právě teďka. Na Fajnu.

0: to je James Young, Your Infinity, ale v remixu od Pretty Young, děkujeme za něj, posloucháte fajn, no a máme 27. září, neděli, no a tak jsem se vás ptala, co dneska máte v plánu, co by the way můžete dál psát, co máte v plánu, co děláte, co chystáte, no a přišla mi zpráva tady třeba od Nelči, ahoj, v neděli hlavně odpočívám a užívám si klid. To už je taková vlastně v podstatě klasika, ale jasný, chápeme se, v pátek, sobota, party, v neděli, chill, it's okay. Tady mi někdo píše, nevidím jméno, když tak budu ráda, když si připomenu jméno. Ahoj, dneska letíme na Iza, mega si to užijeme. Jo, to si užijete, když máte lístky. Ještě připomínám jednou, nechci být vtíravá, kdybyste někdo měl dva lístky na Iza dneska, tak mi klidně pošlete. No a my jdeme zase dál, za chvíli Justin Bieber, nebo taky One Republic. Jejich Nature Love. Na fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? All the hits. And I remembered I loved you. Came back when it mattered I saw you. But I knew it, I knew it. Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každou sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Let's do. To je Kelin, taky Casanova Bulhary, Balkan Paradise, kousek léta, když tady už to léto za stolik není, i když teďka venku vypadá se hezky. No nic, k tady tomu počasí samozřejmě taky třeba patří láska a motýlky v břiše, který nemusí být automaticky láska, jo? Poslouchejte, někdy jste prostě jenom totálně okouzlený a svého nového člověka vidíte přes takový ten růžový filtr nebo takový ty růžový brýle, že jo? Na začátku vztahu na něj pořád myslíte, čekáte na každou zprávu, analyzujete každý jako haha a máte pocit, že jste právě našli dokonalýho člověka. Jenomže problém je, že zatím vlastně znáte hlavně jeho nejlepší verzi. Láska se teda podle odborníků ukazuje až postupně, když toho člověka jako poznáte, s jeho nedostatkama a pořád s ním chcete bejt. A velký rozdíl je taky v tom, jak se vedle něj cítíte. Okouzlení bývá nervózní, intenzivní, plný nejistoty a láska se časem spíš uklidní a přinese pocit takového bezpečí. Takže ve zkratce a trošku s nadsázkou, jestli jste teďka čerstvě zamilovaný, tak si užívejte ty motýlky v břiše, jenom počkejte, až toho člověka uvidíte třeba ve stresu fiky. No, tam se potom ukáže ta pravda.
1: Fajn víkend s Kristýn.
0: A teď už Lola Young a její Messi, protože přece jenom všechno může být Messi, tak si pojďme dát tady na Fajnu.

0: to je party v podobě Martina Garrixe, jeho Animals. Posloucháte Fajn Víkend s Kristin. No a teďka, když jsme tady měli takovou party, pojďme se trošku vychillovat, pojďme si dát chvilku klid v podobě Olivia Rodrigo. Dobře, s takovým klidem jsem vám to možná trošku lhala. To není, to si řekněme na rovinu, ale jsou to prostě emoce, ty jsou taky důležitý, takže tady máme taky. Tohle, za malou chvíli, Stupid Song na Fajnu, za mlečkou chvilečku.
1: Fajn Víkend.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
8: La Tropical!
7: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
8: Yeso!
7: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
9: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Byla Zara Larsony Lush Life tady u nás na Fajnu. No a dnešek je taky o to, aby jsme si pověděli takovej jako velký plot twist pro spoustu lidí. Dave Cameron a Damian David jsou konečně manželé. Takhle jo, oni se vzali teďka ve čtvrtek v Toskánsku a proběhl úplně jako takový komorní civilní obřad jenom s rodinou, nejbližšíma lidma, což je vlastně docela cool, když jako jsou takhle velký osobnosti, že prostě mají radši ten užší kruh lidí. A oba byli samozřejmě v bílým. Dav měla takový krásný bílý kostýmek, Damiano světlej oblek. Na svatbu dorazili v historický bílý lanci a před radnicí už na ně čekali fanoušci, takže místo klasického ano a odchod domů dostali rovnou pořádný aplaus. Tyhle ty dva spolu by the way začali chodit v roce 2023, letos se zasnoubili a teď už jsou svoji. Takže gratulace, to je jediný co říct, moc si vám to sluší, i když to asi neuslyší logicky, ale to nebudeme vůbec řešit, jo? Prostě gratulujeme a jdeme dál. Teď už Sia, taky Sean Paul, Cheap Thrillers, takový starý song, ale s pořád dokonalou energií. Tady na Fajnu.

všichni. Tohle je Nico Santos, Why Don't You Stay? Posloucháte Fajn Víkend s Kristin, 59 minut, to je aktuální čas, 14.59. Necelá minutka do konce první hoďky, ještě 13 čekají, tak rozhodně vydržte, nikam neodcházejte a za chvíli se samozřejmě slyšíme zase.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
3: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
2: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
3: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
2: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
3: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
2: Farma Vraňany, originál, který poznáte chuť.
4: Fajn. Vždycky hot.
5: Vždycky fresh.
4: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
1: Kristin Esposito.
4: Fajn.
6: Lidi, startuje druhá hodinka Fajn víkendu s Kristin, 15.01, to je aktuální čas. A pojďme probrat jednu takovou zajímavost, protože za některé závislosti vás lidi, že jo, odsuzujou, jsou to cigarety, nevím, alkohol a tak podobně, a tak dále. Za jedno vás ale klidně ještě pochválej za výkon. A právě proto může být workoholismus tak nenápadný. Proč je někdy problém vůbec přestat pracovat? To probereme za malou chvíli, podíváme se na to, trošku si o tom pokecáme a taky si samozřejmě pustíme skvělý songy, protože nás čeká nadupanej playlist v podobě Tate McRae, Adele, Katy Perry, Sombra a spoustu dalšího. Ale startuje nám to tohle skvělý duo, pojďme na něj.
4: Fajn víkend.
5: Fajn víkend.
6: Tady je Alexandra Burke, taky Flo Rida, Bad Boy, právě teď na Fajnu.

boy, jeho beautiful life. Máme se neděli, ne sobotu, kežby. Máme neděli 15.12, no a nejzajímavější závislosti řešíme. By the way, je to možná ta, za kterou vás lidi ještě k tomu pochválej. Protože když řeknete, jsem závislý na práci, nikdo vám neřekne, hele, to je průšvih, nebo takhle. Ty chytřejší vám řeknou, že to možná je průšvih, ale většina lidí prostě si to nepředstaví, takže spíš slyšíte jako jo, ty jsi dobrý, nebo ty jsi dobrá, že prostě, no. A přesně v tom je ten workoholismus trošku jako zákeřný, že nejde jenom o to, že někdo pracuje 12 hodin denně, protože můžete mít práci, která vás fakt baví a klidně u ní strávit třeba právě jako půl dne. Problém začíná být ve chvíli, kdy už neumíte přestat. Sedíte večer doma a v hlavě pořád jedete ty maily, úkoly, co jste nestihli, co musíte udělat zítra, telefonáty. A když si konečně lehnete a nic neděláte, tak máte vlastně skoro výčetky. Mně na tom přijde nejvíc jako crazy právě to, že odpočinek dneska někdy působí skoro jako lenost. Já se tak sama taky někdy cítím, když toho dělám mega moc a potom nic nedělám. Tak se cítím blbě. Jakože když v sobotu nic neuděláte, měli byste se za to omlouvat. Ale přitom podle odborníků hlavně není hlavní otázka, kolik hodin pracujete, ale jestli dokážete práci vypnout a jestli vám to ještě něco přináší, nebo už vás to jenom vysává. Takže možná dneska zkusíte, nebo zkusme místo dalšího úkolu udělat jednu úplně radikální věc a to je nic. A bez výčitek. To je teprve ta challenge, no? Tak to zkuste a my jedeme dál. Fajn. Dál pojede i Tate McRae, Just Keep Watching, právě teď na Fajnu.

asi takový svůj vibe, trošku pomalejší možná tempo, možná trochu rychlejší. Tohleto je Z, feat. Fox Clarity na Fajnu. Hele, hlavně žádný zbytečný stresy, tenhle vibe, ten nás prostě baví. Budeme v něm i pokračovat. Pojďme v něm pokračovat na Fajnu, tady to za chvíli. Všichni víme snad, kdo to je. Tohle to je naše slovenská popstar z celého světa. Adéla, Ain't in LA, za malou chvíli. A za malou chvíli třeba taky David Guetta, Alphaville, Ava Max. Všechno bude do minutky, tak si na to počkejte. Na Fajnu.

0: Jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
0: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
2: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
6: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: veselý orchestr Red Bull Symphonic. Koncert, který si nesmíš nechat ujít. 29. a 30. září. Poprvé v Česku.
1: Když neřekneš mi, jak to máš.
2: Lidi, přesně tak, je to tak. Všude jste asi slyšeli o téhle naprostý šílenosti Ben Kristova v trochu jiném podání, jeho největší bangry trochu jinak. A to v podobě orchestru, Unique orchestru. Beznadějně vyprodaný dva koncerty a my pro vás můžeme získat lístky. Na našem Instagramu totiž běží soutěž takhle o dva lístky, takže jediný, co musíte udělat, je sledovat náš Instagram, pokud ho sledujete, jenom pro všechny, jmenujeme se tam klasicky Fine Radio, tam je soutěžní post, tam jenom prostě jsou nějaké podmínky, které jsou by the way strašně jednoduché. Sledováníčko, nějaký ten komentář a máte to. Nic těžkého a přece jenom můžete se dostat na něco. Kam už se jen tak nepodívá někdo, tak rozhodně tam běžte na náš Instagram a soutěžte. Takže hodně štěstí.
0: Red Bull Symphonic, Ben Kristoval a Unique Orchestra. 29. a 30. září.

0: to byla Katy Perry, Firework, skvělý banger, takhle při neděli na fajnu. No a lidi, některé písničky jsou přesně ten důvod, proč se vám neděli prostě vůbec nic nechce dělat. Nemyslím to jako špatnou reklamu, naopak. Jen tak jenom ležet, koukat z okna, nechat hlavu trochu vypnutou a jestli vaše body ještě nejsou ready na pondělí, vůbec nevadí, Sombra a My Body Isn't Ready. To si dáme už za malý moment, za dvě minutky to tady bude, tak si na to počkejte, za chvíli, na fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
6: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
5: Když mobily?
6: Tak Mironet, klikni dvakrát!
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Nejnovější trendy a momenty, který musíš vidět. Fajn.
9: This is Bruno Mars.
10: I'm Lily Bean. It's Sabrina Carpenter.
9: Music.
8: Fine.
11: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.

Aztec DJ Kojo, Kurt D, Everything's Alright. Posloucháte Fine Weekend s Kristin. No a jenom taková menší suvečka, jo. Věřím, že už jste asi všichni se dostali k Love Islandu. Dřív jsme se za to třeba styděli, že jsme to sledovali. Dneska to všechno sdílíme v masách lidí a proto už to i komentujeme. Respektive naše Kristinka z Fineu v našem podcastu posedlí tentokrát se srdíčkama z Love Islandu a ještě největší plus přímo s vypadlíkama z ostrova. Co víc si přát, běžte na to mrknout, všechny pikantnosti, všechny novinky, otázky, které byly nezodpovězené a přímo právě s ostrovanama, které už vypadly. Takže rozhodně běžte mrknout hlavně na náš YouTube, kde jsme jako Fine Radio a taky menší Reelska, TikToky, jo, Instagram a TikTok, ale ty hlavní, to hlavní gro prostě na našem YouTube, kde jsme jako Fine Radio, rozhodně to omrkněte a my jdeme zase dál. Teď už James Marriott, Burn Down the Disco, právě teďka, na Fajnu.

0: to je James Marriott, Burn Down the Disco. Ten nám rozproudí tohle odpoledne. Lidi, máme necelý dvě minutky do čtvrtý hodiny. To znamená, že jsme v půlce, ještě dvě nás čekají, rozhodně vydržte a za chvíli se zase slyšíme.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Na

0: Vždycky hot,
1: vždycky fresh. Fajn.
2: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Sleduj Fajn Rádio na Instagramu.
2: Zábava, hudba a spousta překvapení.
1: Připoj se k nám a užívej si každou vteřinu. Fajn.
2: Fajn.
4: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: Čau lidi, máme 16. hodinu, to znamená třetí hodina Fajn víkendu s Kristýny tady. No a hele, ženy jsou emočně inteligentnější než muži, o tom jsme se mohli přesvědčit třeba i v Love Islandu, ale teďka mimo. Tuhle větu jste už určitě slyšeli víc všude možně než jen v Love Islandu, jenže nová analýza více než 600 tisíc lidí ukazuje, že tak jednoduchý to rozhodně není a jeden rozdíl mě fakt docela překvapil. Za chvíli tady tu kravinku Vilšku probereme, ale ono to vlastně není kravinka, jo, prostě inteligence. Zajímavé téma. Za chvíli probereme, taky probereme skvělý songy Malcolm Sot, bude tady taky Harry Styles, nebo taky Kellyn, Štén 27 a spoustu dalších. Ale odstartuje nám to takový party song Medusa, One Republic, Lonely, jejich Fire.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.
0: Takže vy víte, co máte dělat. Volume doprava.

to byl Benson Boone, Sorry, I'm here for someone else, posloucháte Fajn. Máme 16.10, no a my jdeme řešit inteligenci. Takže, jestli jste si někdy říkali, že ženy prostě automaticky poznají, co se vám děje v hlavě a chlapi jenom řeknou, nic mi není a dál hrajou PlayStation, věda to právě trochu zamotala. Nová obří analýza totiž spojila 1279 studií a data od více než 609 tisíc lidí ze 76 zemí, což už jakoby by the way docela dost, a zjistila, že otázka, kdo je emočně inteligentnější, ženy nebo muži, je vlastně dost špatně odpoložená. Ženy v průměru vycházely líp v rozpoznávání a chápání emocí, jasný, to už jsme si zvykli, takže třeba poznat, že se někdo tváří divně, i když tvrdí, že je úplně v pohodě, tak tam mají ženy navrch. No, jenže potom přijde zajímavý twist, když jde o zvládání vlastních emocí, vycházely o něco lépe muži. A když jde o regulaci emocí někoho, kdo jinýho, tak zase ženy. Takže možná přesně proto máte vy tu jednu kamarádku, která během 5 minut vyřeší rozchod 3 lidí, ale sama pak udělá emocionální rozhodnutí, který ho lituje další 2 týdny. A ještě jedna věc mě na tom baví. Vědci porovnávali i testy, kde vám skutečně dají úkol versus dotazníky, kde se sami ohodnotíte. A tam se rozdíly výrazně mění. Jinýma slovama, myslet si, že jste emočně inteligentní a fakt to umět, jsou 2 úplně jiný disciplíny. Takže otázka, nyní kdo z vás je citlivější? Spíš, kdo z vás fakt pozná, co se děje a kdo si to jenom myslí. Máte k tomu i vy nějakou třeba osobní zkušenost, nějaký názor? Pište 724-634-634 a my zase jdeme dál. Malcolm Todd, Earrings, právě teďka, na Fajnu.

0: Zac Able, Nile Rodgers for Life, to nám dohrává právě teďka, skvělý vibe. A taky jeden důvod, proč mít skvělý vibe. Tak jednak, protože posloucháte fajn, a tady je vždycky fajn hudba, fajn songy, za chvíli budou tady další, ale taky zářijová neděle 27. má to trošku jinou energii, ne? Protože zítra je prostě státní svátek, takže ten nedělní večer nemusí mít vůbec ten klasický zítra vstávám stres. Ještě jeden film, ještě jeden song, ještě jedno kafe a hlavně žádný nastavování budíku, díky bohu. Tak si tenhle prodloužený víkend ještě chvíli užijte. Jsou to lidi, co budou pracovat, víte, třeba my, třeba já, ale to nevadí, budeme se snažit si to udělat vzájemně krásný, no a za chvíli to bude krásný i díky Harryho Stylesovi, Dance No More, za chvíli taky třeba Midnight Sun od Zary Larson, všechno bude, do minutky na fajnu.
1: Nová hudba, kterou ještě neznají všichni. Témata

0: hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každou sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Taky už se těšíte na zimu? První oblouk, čerstvý sníh a dny plné zážitku na Klínovci v Krušných horách. Nemůžete se dočkat. Máme pro vás důvod těšit se ještě víc. Od 18. září do 4. října startuje předprodej sezónních skipasů se slevou 30%. Pořiďte si svůj sezónní skipas včas a užijte si celou zimní sezónu naplno. Předprodej sezónních skipasů na Klínovci. Sleva od 18. září do 4. října. Klínovec. Zima začíná tady.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: My name is Somber.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.

0: Your husband is coming.
1: Tohle to je jedinečná Ray a jedinečný hlas. Where is my husband? Tohle to je song, co nám právě teďka dohrává. Posloucháte fajn víkend s Kristin. No a A$AP Rocky, ten, co už tady tohle ten víkend vystoupí, tak měl ve čtvrtek v Rize trochu neplánovanou posilu přímo na pódiu. Jeden z fanoušků se totiž nějakým způsobem dostal až k němu na stage a Rocky ho chvíli úplně v klidu nechal stát vedle sebe. Pak mu ale naznačil, že je čas zpátky mezi lidi, fanoušek skočil z pódia a prostě zmizel v davu. Takže jestli třeba jste někdy jako přemýšleli, jak blízko se dostat k A$APovi, Rockymu, bez backstage pásu, očividně stačí mít dostatek sebevědomí. Nechci tím říkat, abyste to dělali. Prosím, nedělejte to. Možná tady to dopadlo ještě dobře. Tady, až bude, tak to dopadnout takhle nemusí. Taky to může skončit, že vás ochranka vyvede a máte po koncertě, jo? Takže nedělejte to. Ale jako shoutout týpkovi, který to zkusil a vlastně se mu to asi očividně vyplatilo. No nic, pojďme zase dál, tohle je jenom takovej tip pro vás, hlavně na příští týden a teď jdeme dál. Party v podobě Tiesto, The Business, právě teďka, na fajnu.

0: tohle to byl Justin Bieber a jeho Speed Demon. Posloucháte Fajn Víkend s Kristin. Máme neděli a vlastně zvláštní je to, že normálně bychom se už tak nějak připravovali na ten pondělní stres, ale to je po dlouhý době, co můžeme říct, že se neděle paří vlastně, nebo že se může pařit. S tím nám může pomoct i třeba Nobody Listen a jeho remix o také Kellen Stein 27 jejich Vítej mezi náma. Yes, tohle si dáme za malý moment, tak si na to rozhodně počkejte. Za chvíli to tady bude. A za chvíli třeba taky Rugail, všechno možný. Za chvíli na fajnu.
1: Fajn víkend. Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

0: Tohle jsou Billy Cats a jejich Animal, posloucháte Fine Weekend, s váma pořád Kristin. No a představte si, že vaše dítě přijde z první třídy domů a místo jedničky přinese dlouhý odstavec. Od září 2027 mají totiž prvňáci na základkách povinně dostávat jenom slovní hodnocení místo klasických známek. A o rok později se to rozšíří i na druháky. Smysl je vlastně docela jako jednoduchá věc. Dává to smysl, aby rodič nevěděl jenom dostal jedničku, ale třeba co už dítě zvládá, kde se trápí a na čem má ještě zapracovat. Mně to přijde vlastně hrozně hezký a cute a úplně hrozně cool, že se ta doba takhle fakt posouvá a že to takhle je a že to takhle bude na všech školách, nejenom na nějakých výběrových, protože třeba dle mýho je to fakt důležitý. Umím si představit, že to umí zjednodušit i tu psychiku toho dítěte, i když možná si říkáte, že v tom první ročníku to tolik nevnímáte, ale já si myslím, že třeba jo, že toto dítě vnímá prostě, jestli má tu dvojku nebo jedničku. A jenže tady teda by the way teda vzniká trošku menší problém, jediný, protože pokud učitel napíše jenom pracuje na sobě a má se zlepšovat, tak jsme vlastně dostali jedničku akorát v delší verzi, že? Takže snad budou učitelé trošku výřečnější a bude to možná trošku zdržovat i ten průběh, ale hele, myslím si, že minimálně je to super nápad. Tak jo, pojďme dál, tady máme další skvělý songy, třeba Eva Farná a její Perpetuum Mobile právě teďka na Fajnu.
1: Nový tracky, nový tracky.

kafarnaj, Perpetuum mobile nám uzavírá naši společnou třetí hodinku, no ale ještě jedna je před náma, takže se za chvilku zase slyšíme na fajnu. Are you ready for this?

0: Metro DJ.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
9: Interiér.
10: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
11: I táta přece vaří.
12: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
10: www.jnointeriér.cz.
13: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
7: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
7: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
0: Kristin Esposito.
7: Fajn.
14: Ahoj lidi, startuje čtvrtá, taky poslední hodinka Fajn víkendu s Kristin. Lidi, 17.00, pojďme to už tak jako dát takovej klídek, za chvíli se pokecáme, probereme zase nějaký témata, taky bude random fakt na závěr dne, takže na to se můžete taky těšit. Hele, mezi tím tady mám skvělý songy, Sienna Spiro, bude tady taky třeba Shakira, taky třeba Angel, Slater, Justin Bieber a tak dále a tak dále, ale otevře nám to Tate McRae a její Revolving Doors. Právě teďka na Fajnu.
7: Fajn víkend.
0: Fajn víkend.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

je Blossoms, by the way, to je to jméno, jo? Zapamatujte si ten song Meet Me in Love, skvělej banger tady u nás na Fajnu. No a lidi, pojďme probrat takový jako zajímavý téma, schválně, jestli se vám tohle někdy stalo. Máte doma partnera, jo, jste úplně v pohodě, všechno klape, jdete spát a váš mozek si v noci řekne, hele víš co, dneska tam obsadíme někoho jiného. A ráno se jako probudíte a teď si říkáte, jako počkat, co to jako mělo sakra znamenat. Právě na tohle se teď podívali psychologové a dobrá zpráva je, že takovej sen automaticky neznamená, jo, muži, nebo vlastně ženy, neznamená, že potom člověku toužíte, nebo že máte problém ve vztahu. Takovýhle sny jsou podle výzkumu fakt jako běžný, dokonce někdy může být i důležitější to, jak se potom snu cítíte, než samotný obsah, jo, třeba znechucení, tak to asi dává smysl, co to znamená, že... Takže jestli se vám dneska zdálo někomu, kom by se vám rozhodně zdát asi nemělo, tak klid, jo. Váš mozek má evidentně vlastní program a odmítá vás, nebo vám posílat scénář předem, prostě se to stalo, ale mě zajímá jiná otázka. Kdo je ta nejvíc random osoba, o který se vám kdy zdálo? Můžete, jako nemusíte jméno, jo, nepotřebuju tady jmenovitě jméno příjmení, ale třeba povolání, nebo role ve vašem jako životě, jestli to je váš, já nevím, šéf, jestli to je váš kamarád, o kterém jste si mysleli, že je to jenom kamarád. No, mě to fakt zajímá, klidně, a ano, ne mě, jo, 724-634-634-634. Pojďte mi to povědět. A mezi tím si dáme Sienu Spiro, Great Expectation, na Fajnu.

0: tohle to byl Tom Gregory, jeho River, posloucháte Fajn víkend. S váma pořád Kristin, 17.22 a lidi, pomaličku se blížíme ke konci, nebo takhle, jsme v poslední hoďce, v půlce poslední hoďky a to znamená, že se za chvíli dáme takový random fakt na závěr dne. Na závěr vysílání něco, co vás třeba rozesměje, snad vás já třeba rozesměju jednou, většinou to je trapný humor, ale to nevadí. Já si myslím, že se máme na co těšit. Za chvíli třeba taky Dua Lipa, Shakira, Burna Boy. To jsem neřekla. No nic, pojďme dál, za chvíli tyhle ty songy na Fajnu.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
6: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
7: La Tropical!
6: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
7: Yeso!
6: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
8: Hudba,
2: hvězdy, zákulisí
8: a to nejlepší z internetu.
2: Instagram, TikTok, YouTube.

0: Tiffany Harris, její Vertigo. Posloucháte Fajn. S váma Kristin. Holky, představte si randění, kde nemusíte čekat, až vám kluk napíše, dávám follow nebo like na storíčko. Prostě si ho vyberete, přinesete mu rybku a když jí sní, je prakticky rozhodnuto. Přesně takhle funguje jeden tyka tradiční zvyk na ostrově Orango v Guineji. Ženy tam mají při výběru partnera hlavní slovo a po svatbě se muž dokonce stěhuje do domu ženy. Takže žádný proč mi neodepisuje, žádný čekání na první krok, prostě ryba a máte jasno. Upřímně, kdyby mi dneska kluk místo kytky přinesl rybu, asi bych vlastně konečně věděla, že to třeba myslí vážně.
1: Právě teď jsme s tebou na našich sociálních sítích.
2: Jsme Fajn.
0: Pojďme dál, tady Niko Santos, Ray of Light na Fajnu.

0: taky se chvílema připadáte jak na nějaký takový ty dovče, kde jsou prostě jenom ty animátoři, vy se o nic nestaráte. Takhle přesně zní Angel, jsou to Jamaica, bam bam. Posloucháte fajn, no a my nezastavujeme, jdeme dál. Máme tady Slater a její Dance. To si dáme za malý moment, tak si na to rozhodně počkejte, zatrsáme se a pak to tady ukončíme. Co říkáte na to? Myslím tady Péteru, jo? Tak za chvíli, na fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn.
3: Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

0: Slater a její Dance, to nám dohrává právě teďka na Fajnu. 17.49, to je aktuální čas. No a nastal čas, aby jsme se společně rozloučili. Děkuju mega moc, že jste tady se mnou dneska byli. By the way, slyšíme se i zítra. Slyšíme se i zítra od 14:00 do 18:00, protože je státní svátek, takže vy nemusíte pracovat. Já tady... No, doufám, že máte lidi tak skvělou náladu. Rozhodně takovouhle náladu udržujte i po zbytek víkendu, tak se mějte krásně. Teďka už další songy.
1: Sleduj nás na Instagramu, na TikToku. My budeme sledovat tebe.
0: Tady pro vás Justin Bieber, Nicki Minaj. Beauty and the Beast.

0: Pět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
2: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
3: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
2: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
3: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
2: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
3: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
2: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Některé věci se do rádia nevejdou.
1: Naštěstí existuje internet.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Fajn.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
1: Na internetu je hodně věcí.
0: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fajn.

0: Velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
4: Music. Fine.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Fajn. Vždycky hot.

0: ξύπνη ωστού. Song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
0: Fajn, vždycky

0: 9.
1: Fajn. Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
4: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
3: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
4: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
3: A když vám v tom

0: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
1: Vždycky hot.

0: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
1: Nejnovější trendy a momenty, který musí

0: kondomy CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy CZ. Vše pro vaši lásku.
1: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda?

za. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní

0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Music. Fine.

0: jak zní příští generace domácích hvězd? Pojďte zjistit společně s námi.
1: Čau, tady Sofian.
2: Ahoj, já jsem Pam Rabbit. Posloucháš Fajn Radio?
0: Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
3: Od pondělí do čtvrtka.
0: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
3: Fajn. Vždycky hot.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Žik. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Největší hudební hvězdy.
3: This is Taylor Swift.
4: Hi, it's Harry Styles.
5: Hi, I'm Olivia Dean.
6: Sleduj Fine. Fine.

0: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Nová hudba, kterou ještě neznají všichni.
1: Témata, který chceš vidět.
0: A momenty z rádia, který by nám bez kamery nikdo nevěřil.
1: To nejlepší z Fajnu na Instagramu, TikToku a YouTube.
0: Fajn.
2: Inside.
3: Foreclose that Tristan
4: Grandma?